jim domů, nima problémů s alkoholem. V mojím domu nima problémů s alkoholem. Albowiem piję na mieście. Wobec tego w moim domu nie ma problemu z alkoholem.